0: Take 4.
1: Türen.
2: A19. A20. A21. A22. A23. A24. A25. A26. A27. A28. A29. A30. A31. A32. A33.
1: Kombination Türen und Fenster.

Take 7. Take 8. Take 9. Take 10. Take 11. Take 12. Take 13. Take 14. Take 15. Take 16. Take 17. Take 18. Take 19. Take 20.

0: 63.
1: 64,
2: A. 4. Russell Rosen.
3: 64, A. Number
1: 5. 4, A.
3: Number
0: 5.
4: Dies ist die Kulisse.
0: A1, A2.
3: Number 6.
0: 11. 12. B. 13.
2: Fitis Laubsanger.
5: 23.
1: Take 33.
0: 14.
1: Take
0: 34. 15.
3: 64. A. 6. Number 12.
1: 36. Take 23.
3: 64. A. Number 30. 64.
5: A 24.
0: Vingt-cinq. Treize. 21.